0: Parobci, inám dať sa za špievajce.
1: Nedá se. Treba nám staršinu pozvádzať za svadobný dvor. A o 11:00 prišaha.
2: Co by še nedalo? Všetko šedá, keď človek chce. A že by si znal, mne peršej zašpívace, aj hudák mi zahraje. Ženy, toto o tým hardelku.

Iciku, dávaj liter. Naj sebe vypijem znovu zvolenú čelezu. A ty hudáku postu dalej gunám a zahraj nám to tú moju. Hej, popaď pajtáš. Na zdravičko.

se k tobě, lucerny září, už se stmívá. Z krajiny za zrcadlem tvých očí.

hlásí o slovo. Slunce má po šichtě dneska, už má hotovo. Chvíli si ho razí a zítra jede na novo. Je čas jít spát.